Pamatuju si, jste koupil ten single Mars Kind Bečko Detention for Gunnizy. No, moc kavec. Loučí se jako první od spoutu mikrofonu, přeji vám dobrou noc. Doufám, že vás bavilo dnešního hodkářství a na závěr už jenom ten CC I'm in love.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šnůra půpeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splázní.

0: jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je Skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
2: Oh. Color Music Radio. Color Music Radio.

start, please, friends?

ztrát, až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude pkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí hi, hi, hi.

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Ča.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
9: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
10: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Čau.
11: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
12: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
11: Nalaď si Fonotouch.
12: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
11: Fonotouch.
12: No tak to roztouch.
11: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
13: Color Music Radio.
14: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
15: 1 2 3 Funk Superfly. 1 2 3 Funk Superfly. 1

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

in the sky.

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Ča.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
0: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

something a little different from my non-smiling friends.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
4: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lao Tzuan, Payne, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
5: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
4: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
6: Sex appeal. Nejlepší ze

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Ča.

připomenu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Příjemné poledne, nebo vlastně teď už odpoledne na vlnách Color Music Radio. Já srdečně přeji Lukáš Kolíbal, je tady čerstvý polední menu. Tentokrát je v premiéře v neděli na Den maminek. Přijde mi to takový sympatičtější, než jim říkat Den matek a šroubků. Tak začali jsme s Billie Holiday a teď je tady Nina Simone. Přeju příjemný poslech, tradičně doporučuji volume doprava. A lásku v srdci a zavolat svý mámě, udělat jí radost, dokud tady je a můžeme si zavolat, ne?

Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, jejich společný song Dream a Little Dream of Me. A ještě jeden duet vás čeká v zápětí, Roberta Fleck a Danny Hathaway. When love has grown. Yes, all lovers, pokud se v pondělí cítíte jako v neděli, tak to přesně byl ten point. V premiéře v neděli na Den maminek 10. května 2026 posloucháte Color Music Radio za podpory nakladatelství Dharma Gaia, s kterým máme otevřený nějaký soutěže a čeká nás taky svět knihy. O tom za chvíli a taky za podporu díky Rowito Ice Cream a MacParts.cz a tady tuto lásky plnou, nádhernou si dáme pěkně od začátku. Roberta Fleck, Danny Hathaway.

Roberta Flecka, Donny Hathaway, taková škoda, že Donny toho už pak víc nenaspíval, ne? Ale aspoň díky za tu všechnu jeho muziku. No a Roberta Fleck, samozřejmě legenda soulové muziky, kterou tady často mnozí znají jenom díky hitu Killing Me Softly, ale natočila toho mnohem, mnohem více. Dobře, doporučuji vašemu poslechu. Teď se posouváme o několik dekád do budoucnosti, do přítomnosti, současnosti. Indy Irie z jejího debutového alba Acoustic Soul, na věc jménem Strength, Courage and Wisdom.

0: Breaking Point Kid.
1: And oh gosh. Killing Me Softly with his song. Samozřejmě Fugees z jejich kultovního druhého alba The Score. Ale v originále tenhle song naspívala právě zmíněná Roberta Fleck, od který jsme si předtím hráli duet s Donny Hathawayem. Mezi tím ještě India Irie a teď už Petka jamajský muziky, Féteru Color Music Rádia, tohle je Chronix a z jeho nejnovější desky, skvělá věc jménem Family First, rodina především. A když nevíme, co chcete nějaký song, protože to je velký hit a chcete ho slyšet ještě jednou od začátku, tak zakřičíte pull up the tune, tak tady je ještě jednou Chronix a skvělá věc jménem Family First z jeho výborného alba Exile.

Tak, to byla Špetka a Majky pro vás. Konkrétně Legendary Garnet Silk, Rest in Peace. Ten mimochodem zemřel při tomu, když zachraňoval svou mámu z hořícího baráku. A dnešní polední menu právě venuju všem mámám. Premiéře v neděli 10. slaví taky Blažena a Gordon. A kdo posloucháte v pondělí, tak slaví Svatava, Svatomíra, Svatoslava a Marvin. Tak zkusíme ještě stihnout jednoho Marvina G, ale teďka tady je na řadě D'Angelo z alba Brown Sugar.

Na závěr, místo Marvina, na toho si dočkáte až pondělí, ale teď v neděli po D'Angelovi Angie Stone, kterou mimochodem má D'Angelo syna. A když je to dnes věnováno těm maminkám, s přáním všeho dobrého, dobrého zdraví, lásky, přátelství, blízkosti. Bez ohledu na válečné štváče nebo toho, jak to vypadalo v Edenu. Tato věc jmenuje Brother. Protože bez ohledu na to, odkud pocházíte a jakou máte barvu, tak ty kosmonauti už to vědějí, ne? Všichni jsme tady synové a dcery jedné nádherné planety. Společně, spolu, mnohem snáže. Já by the way, ty knížky. Soutěžíme o zvídavou bdělost a psychedelika a duše. Dvě knížky z nakladatelství Darmagaya. Ptal jsem se u obou, jak se jmenuje jejich autor. A těch odpovědí dorazilo hafo a já dám ještě poslední šanci. Napište mi lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje autor novinky Psychedelika a duše, anebo Zvídavá bdělost. A soutěžíme jednu z nich.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byla jedna hodina. Color Music Radio.

Bavor Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
6: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Ladies and gentlemen.
9: Can I please have your attention?
10: Right now, showtime. Are you ready?

0: dovládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang.
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
1: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
2: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
2: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
3: Color Music Radio.
0: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
5: Smooth jazz, fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal na Radio Color.

Příjemný poslech a ničím narušený sound na vlnách Radia Color. Je tady opět po týdnu Sax Appeal a to je pořád speciálně se saxofonovou muzikou s Vláďou Drtinou. Já vám přeju krásné odpoledne vám všem, i dnes je tady spoustu muziky z oblasti R&B, soulu, funky music, nebude chybět latina a fusion, to vše v pořadu Sax Appeal. Tak tedy dámy a pánové, ať se vám dobře poslouchá a jdeme na to. Back to the Basics, to je saxofonistka Jessie J na úvod Sax Appealu.

příjemné latinorytmy se saxofonistkou Jessie J a Back to the Bases alba My One and Only One. Teď už je tady klasika smooth jazzu a to je keyboardman a pianista Jeff Lorber. Grasshopper, pořadu Sex Appeal.

We're in this life together. Tribute to Mr. El Jarro a to byl Chris Walker na koloru v pořadu Sex Appeal. Dámy a pánové, krásné odpoledne vám všem, pokud posloucháte, tak je to fajn, protože v tuto chvíli je tady další skvělá dáma. Dáma Brazílie Elian Elias a Girl from Ipanema. Tak tedy příjemný poslech vám všem na koloru.

Smooches Family, tak to byl pianista a trombonista Brian Culbertson. Keep Moving a Smooches zvaná Lada pro dnešní Sex Appeal. Teď pojedeme opět trošičku latiny a je tady Patty Austin, vynikající zpěvačka, která spolupracovala například s Quincy Jonesem a svoje solové alba má víc než skvostné. Takže Maškenáda, jedna klasika brazilská a s ní Mark Anthony na koloru.

Zpěvačka Shade Adu se podepsala pod hity 80. let, jako je například Smooth Operator, Your Love is King, anebo Kiss of Life, který jste slyšeli právě pořadu Sex Appeal v podání saxofonisty Andreje Warda. No a my pomalinko jedeme do finále, ještě si nabídneme jednu 80. píseň, o kterou se postará David Robert Peck, americký zpěvák, hudebník a kytarista, spoluzakladatel kapely Ambrosia v 70. a 80. letech, velmi populární band. Tak v pořadu Sex Appeal, David Peck, My Baby.

My Baby David Peck a to je rozloučková píseň pro dnešní Sex Appeal. Ovšem nebude chybět ani Roy Ayers, kterého jsme si nabízali v minulém pořadu a vzpomínali na velkého, skvělého soulmakera, který odešel do muzikantského nebe. Tak tedy ještě na závěr Mr. Roy Ayers, Pupu Lala a já se na vás opět budu těšit, Papa Lala, příští týden právě v tento čas. Mějte se krásně, loučí se Vlaď Drtina a mějte se sexy.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Byly 4 hodiny.
7: Hudba všech barev.
8: Color Music Radio.

99 Love Balloons, tak to byla Nena na Color Music Radio, takže dneska si dáme opravdu to nejlepší z Neue Deutsche Welle. A musím vám říct, že na to vzpomínám strašně rád, protože na to jsme chodili na lýzách trsat. Jo, byly to osmdesátky, ale byly skvělí. Tady je Peter Schilling a Major Tom. Další výborná věc. Tak si užijte krásný svátek a hezkou neděli. Taky. Alles Gute, meine Damen und Herren.

Peter Schilling, Major Tom. Tak na tohle jsem chodil tančit na Dýzy, když mi bylo 18 let. A letos mě bude 60. Ty vole, toto uteklo. Ale co? Nikdo nemládnem. Tak to je prostě život. Tak se mějte krásně a teď si dáme tři učitele. Dali si název Trio. Dá, dá, dá. Další skvělá pecka. Jo, jo, to jsem měl taky strašně rád.

Deep to Nicht. Tak to byly trio na koloru a za chviličku přijdou Spider Murphy Gang a jejich skandál Im Sperrbezirk. To byla taky výborná věc, mimochodem na to se tančilo opravdu hodně hustě. Ale nejdřív musí dohrát trio. Ne Rio, ale trio.

Takže ještě jednou guten Morgen, meine Damen und Herren. Je svátek práce. Já vysílám, i když je svátek, což je dobře, protože je pátek. A to se vysílat má. Tak, to byly trio, dá, dá, dá. A teď si dáme, jak jsem sliboval, Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk. Guten Morgen. En guten odpoledne.

Sternenhimmel, Hubertka. Samozřejmě by bylo úplně nefér, kdybych zapomněl na dalšího borce, kterýho jsem miloval. A ten se jmenuje Falco. Nebo dneska spíš už jmenoval. Taky umřel celkem brzy, chudák. A tady je jeho megahit, velký rap, Der Kommissar. A je to Rakušák, ale přesto patřil do Neue Deutsche Welle.

New York Trend. Tak to byla Nena a teď si dáme Borce další single, protože s tím jsme to dneska otevírali. Pouštili jsme si od Markuse Schön sind wir sowieso. Prostě krásný jsme tak jako tak. A teď si dáme Ich will Spaß, protože já miluju i srandu.

Tak to byl Markus. A teď si dáme ještě jednou Huberta Kaha a jeho skvělý single Rosemarie. Ano, to milovali holky. Pamatuju si, jak jsme chodili do Monu nebo na Vlastu v Praze a na tu Neue Deutsche Welle jsme opravdu trsali jak blázni. Ale bylo to skvělý. Prostě 80. leta, no.

muzika. Tak, dneska si dáváme Neue Deutsche Welle a teď si dáme poslední věc od Spider Murphy Gang, Wo bist du? Krásný inzerát o ženských. A její 630 let. Neue Deutsche Welle na Color Music Radio.

What Biz Do, Spider Murphy Gang. Tak a teď si dáme už něco naprosto normálního. Tady je Lisa Stansfield, The Real Thing, a fakt vám přeju krásný den. Krásný ráno a taky krásnou neděli. Protože tenhle pořad se bude reprízovat právě v neděli. Ve 4 hodiny odpoledne.

Little Thing, skvělej hlas z Velké Británie, Lisa Stansfield. A teď si dáme další perfektní hlas. Alison Moyet, moje další oblíbená britská zpěvačka, která začínala ve skupině Jezu. A tady je jejich asi největší hit, Don't Go. Tak si ho užijte a dejte si volume right.

You Can't Get Enough, tak to byly Depeche Mode, jejich první album a první fajnovej single. Tak teď si dáme další skvělou věc. Doufám, že vám udělá radost. Je to Billy Idol, Eyes Without a Face. Jo. To jsem taky měl hodně rád. Mimochodem Billy Idol jede turné. Naposledy jsem ho viděl živě na Strahově, když hrál před Bon Jovi a byl lepší než Bon Jovi.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
8: Co dáme si, nebo co?

kuračky a kuráci. Pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 10. května, tak je to přesně týden a den od té doby, co uplynulo 100 let od chvíle, kdy poprvé zahrál Hurvínek divadýlko. No a proto tady je skladba, ve které je nasemplován Southpaw Healthy Drug.

zpívat v této partičce Southpaw, jste slyšeli nikoho jiného než Jirku Buriana, kterého znáte určitě jako kapitána Demo. Teď se budeme věnovat ještě jinému člověku. Jin, producentka, zpěvačka, raperka, mi poslala 3 písničky a já jsem z nich vybral 2, které dneska pustím. První z nich se jmenuje Only a Moment a pochází z jejího nového alba Be Free.

Only Moment a mě to pomohlo přes takový ostý můstek se dostat ještě k jednomu albu, které má čas v názvu, jmenuje se to Na minutku a je to v té souvislosti, že Shizzle, rapper, bude teďka křtít své nové album, ovšem toto je z toho jeho předchozího, které se právě jmenuje Na minutku. No ale ten křest toho dalšího, tak ten se uskuteční 16. května v Praze v kampusu Hybernská, takže kdybyste chtěli, tak tam zaskočte a možná se tam potkáme. Tady máme tu písničku, teda z toho alba ještě předtím, která se jmenuje Jako co, a hostuje tam Hazard.

zdravím všechny maminky. Dneska máme Mezinárodní den matek. No a fakt radím chlapíkům, aby nebyli moc plachí, protože potom se ty ženský maminkama dost těžko stanou. Teď tu mám věcičku, ve které je popěvek, který mi připomíná právě tu, co teďka dohrála, a to sice bude o věcičku Move Your Bumpa. Už se nám pěkně rozjíždí. No a na svědomí má George Morel a spolu s tím taky Carlton Carter na klávesky. No a ohlas. Má určitě i hlas toho Russellmana. Takže Russellman, ten bude slyšet.

před námi je ta druhá slíbená skladbička od Gin. No a ta se jmenuje Bright Lights.

Delta. Okay, David Morales and the Backyard Club. In a ghetto. Tentokrát je v remixu od Projectu One. No a tohle je pro změnu drum and bassovej remixík. Yes.

protože málo kdy existují maminky bez tatínků. Tak máme věcičku On the back seat of her daddy's truck. A Twisted Individual dneska po druhé.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer, při poslechu 52. vydání našeho pořadu vám přeje František Vich. Dnešní čtveřici interpretů jsem namíchal ze dvou velkých hvězd, i když každá bude z hodně jiného soudku, a dvou jmen, které sice nepatří mezi nejznámější francouzské celebrity, ale nicméně jejich písničky podle mého soudu stojí za pozornost. No a celé kvarteto se v našem pořadu poprvé objevilo už loni na podzim. Těmi hvězdami bude světoznámý bretaňský bard Alan Stivell a nesmírně muzikální Matthew Shedid alias M. Těmi trochu méně známými pak poproková skupina Autor de Lucy a jeden spíš folkrokový písničkář, používající pseudonym H. Burns. A jim také dnes začneme.

rockový nebo možná folkrockový písničkář H. Burns, vlastním jménem Renaud Brustlein, pochází z malého města Romance v jihovýchodní Francii. Obvykle bývá porovnáván spíš s některými americkými písničkáři, jako je třeba Will Oldham a Jason Molina. Moje poznámečka na okraji zní pro změnu jemnější Neil Young. A s tím souvisí i jeho jednoznačná a pokud jsem si všiml 100% preference angličtiny v textech. Žádné detailnější biografie jsem se nedobral, takže se přidržím spíš těch jednoznačných faktů a to, že jeho první album se jmenovalo Songs from the Electric Sky, vyšlo v roce 2006 a zatím jsem ho nikde neobjevil. Druhé z roku 2008 je poměrně jemné, spíš folkově akustické, no a z třetího z roku 2009 s názvem We Go Way Back, které je více do folkroku, byla i první dnešní ukázka. Jmenovala se Fires in Empty Buildings. O další kus rockovější album pak natočil o dva roky později s australským folk rock bluesovým písničkářem Chrisem Baileym. Načež následují dvě, aspoň podle mě nejlepší H. Burnsovy desky. Tu z roku 2013 natočil v Chicagu pod názvem Off the Map. A to pod producentským dohledem Steve'a Albiniho. Celkem očekávaně je trochu ostřejší, se zajímavými kytarami. A v té zvukové stěně v druhé polovině následující písničky má bez pochyby prsty právě Steve Albini. Jmenuje se Sail on Wild.

H. Burns z roku 2013 z jeho čtvrtého řadového alba. Bylo to asi jeho nejrokovější období. Postupně jakoby se v dalších letech pomalu zase vracel k intimnějším písničkám. A snad nejvýmluvnějším příkladem je 7. studiové album z loňského roku, které vyšlo pod názvem Midlife. A opravdu se náš písničkář ve svých textech po svém způsobu vyrovnává s krizí středního věku. Písničky vznikaly v jeho bydlišti na předměstí Grenoblu a jedné drobné zajímavosti jsem si všiml i v sestavě studiových hudebníků, kde třeba najdeme Earla Harvina od Tindersticks. Ale jak už jsem říkal, mně se zdá lepší na deskách o pár let starších. A vedle Off the Map, ze které byla předchozí ukázka, je to i deska následná z roku 2015. Jmenovala se Night Moves a z ní jsem vybral Silent Wars.

To byl H. Burns a vy stále posloucháte francouzské vychytávky. Určitě větší francouzskou hvězdou je Matthieu Chédid, který často používá umělecké nebo spíš pódiové jméno M. Jedním z důvodů, proč si zvolil tento pseudonym, byla prý snaha, aby si ho lidé nepletli s jeho tatínkem Louisem Chédidem, který je docela známým francouzským zpěvákem. A aby toho nebylo málo, tak jeho babička André Chédid bývala velmi úspěšnou spisovatelkou a navíc mu v hudební branži pomáhá i sestra Emily. V roce 1978, když bylo Matthieuovi 6 let, tak už se poprvé objevuje v nahrávacím studiu, když se podílí na doprovodných vokálech jedné písně právě svého tatínka. Zajímavou zkušeností byla jistě i teenagerská skupina, kterou tvořil se dvěma dalšími potomky známých zpěváků Lorana Woolseyho a Elena Sošona. Pokud Matthieu Chédida nevidíte, dá se celkem dobře rozpoznat podle charakteristického jakoby kocouřího hlasu. Kromě toho je i velmi dobrým kytaristou. No a když ho náhodou vidíte třeba na pódiu, tak už je to celkem jasné, protože si na koncertní show bere nejen docela originální kostýmy, ale hlavně účes připomínající písmeno M. Kdybych ho měl zařadit hudebně, tak možná někde vedle Prince nebo Lenny Kravice, jen s častější inspirací ve World Music. První album s názvem Le Baptême se datuje do roku 1997 a vybral jsem hned první písničku z něj, La Fleur, Květina.

Zpěvák a všestranný muzikant M, jinak občanským jménem Matthew Shedid. Snad by ještě bylo dobré upozornit, že správně k tomu písmenu patří pomlčky před a za. Úspěch prvního alba ještě překonali ty následující. Třeba Mr. Mr. z roku 2009 bylo již jeho druhým, které se dostalo na vrchol francouzské hitparády. V souvislosti s tímhle albem je dobré zmínit třeba proslulou nekonvenční francouzskou muzikantku Brigitte Fontaine, která mu na něj napsala 8 textů. Z téhle desky je i ukázka Amsétu, která zní hodně africky, nebo spíš malísky.

Matthew Shadid alias M. Letmo jsem zmínil jeho vztah k world music, ale to je možná jen taková neurčitá fráze. Možná lépe, když upozorním na dvě výborné desky, které vyšly v roce 2017 pod názvem Lamonali, respektive Lamonali Airlines. Na nich se spojil se dvěma malijskými hráči na koru, Toumanim a Sadikim Diabatovými a s už docela slavnou zpěvačkou Fatoumatou Diawara. Tu jsme mimochodem poslouchali v březnu. Když jsem před 14 dny mluvil i o Johnu Hallidayovi a zmínil jsem cirka 10 cen Le Victoire de la Musique, tak M jich má ještě o pár víc. Snad dokonce nejvíce ze všech. Ty dvě úplně první dostal už za rok 99. Jedním z jeho důležitých spolupracovníků, a to vlastně už od prvních desek, je také slavný violončelista Vincent Segal. A platí to i o desce poslední, Letran Fini z loňského roku. No a vlastně podobně to platí i o hráči na percussions, Cyrilu Atefovi, Segalově spoluhráči z dua Bumcello. A ještě potřeba připočíst i Shadidovu už dospělou dceru Billy, která si v několika skladbách trochu zaspívala. Z tohoto posledního, trochu tanečnějšího, ale velmi dobrého alba jsem vybral ukázku, která se jmenuje Terapii.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: V roce 1992 vznikla v Paříži skupina Autour de Lucy. Poznávacím znamením byla blondiatá zpěvačka, ale i kytaristka a hráčka na klávesové nástroje Valérie Leliu. Její desky s jemným kytarovým popem se od počátku velmi dobře prodávaly, a to i ve Spojených státech. Z prvního alba Le Chapeau Belle, které vyšlo koncem roku 1993 a bylo jejich výborným startem, jsem vybral Les Anomalies.

Minková alba, ale potom čtvrtém, vydaném v roce 2004, jen pod názvem Autor de Lucy, už kapela nefunguje a frontmanka Valérie Leliu plánuje solovou dráhu. V roce 2007 jí vyšlo jedno solové album s názvem Caldera, což byla docela příjemná písničková deska, a to poněkud decentnější a intimnější, než hrála s kapelou. K velké kariéře jako solistky ale nedošlo a po 8 letech se opět oživuje značka Autor de Lucy. A v roce 2015 vychází i nové album Ta Lumière Particulière. Zásadní změna v kapele je ale ta, že druhou ústřední postavou se v ní vedle Valery stává Sébastien Lafargue, rovněž velice všestranný muzikant a člověk, který se předtím podílel i na jejím solovém albu. Takže od Autor de Lucy, která je od té doby v zásadě už pouze dvojicí, si dáme z téhle poslední desky titulní skladbu.

Ta Lumière Particulière, titulní píseň z posledního alba skupiny Autour de Lucy. Sluší se připomenout, že jejich poznávací značka, zpěvačka Valérie Leyoux, se už dlouho předtím, v roce 2008, stala součástí jednoho zajímavého literárně hudebního projektu s názvem Frère Animal. V něm ale nebyla ani zdaleka ústřední personou. Těmi byli kytarista a zpěvák Florent Marché a autor textu Arnaud Quétin.

Rin. Valérie obsluhovala baskytaru a občas přidala nějaké vokály. Někdy si z něj snad taky něco poslechneme. Pokud jde o současnost Otto di Lussi, všiml jsem si, že měl letos po dlouhé době vyjít na značce Microcultures nový single. Ale kromě názvu a to, že se měl lisovat v loděnicích, se mi nepodařilo víc zjistit. Škoda, takže třetí kousek vyberu z alba Fuo Movement z roku 2000. Jmenuje se Je reviens.

To byla skupina Autour de Lucy a vy stále posloucháte francouzské vychytávky. A teď tady mám onu avizovanou legendu, Alana Stivella. Myslím, že i u nás docela známého hudebníka. A to možná i díky několika koncertům. Poprvé už v roce 1991 na pozvání kamarádů ze skupiny České srdce. Na jeho životopis není samozřejmě prostor, tak aspoň heslovitě. Vše vlastně začalo už před jeho narozením, v době druhé světové války, když se jeho otec rozhodl rekonstruovat už dávno nepoužívaný a de facto už neexistující hudební nástroj, keltskou harfu. To se mu až po letech podařilo, přesněji v roce 1953. A hrát na ní začal i tehdy 9letý syn Alan a brzy začal i úspěšně vystupovat. Zásadní světový ohlas má ale on sám i keltská harfa na prahu 70. let, kdy je i příhodná doba na různé experimentální hudební vývoje. Stivell je však komplexním muzikantem, umí výborně třeba i na bombard a dudy a ve stylu bretaňských tradicionálů tvoří vlastní skladby. Snad bych taky neměl zapomenout, že jeho rodištěm není Bretaň, ale středofrancouzský Riom a dokonce ani rodiče v Bretani nežili. I když tatínek bretaňské předky měl, rodina bydlela v Paříži. A taky se nemenovali Stivellovi, ale Koševelovi. To umělecké jméno Stivell vzniklo jakousi transpozicí významu úředního jména do bretonštiny, když znamená přibližně stará fontána. První album s názvem Reflets mu vyšlo v roce 1970, ale zásadnější byla až ta další alba. Třeba hned to druhé z následujícího roku s příznačným názvem Renaissance de l'Arp Celtic. Obě jsou hodně decentní, folkové a tak jsem pro první dnešní ukázku sáhnul až do třetího alba z roku 1972. Je stejně dobré, ale navíc poněkud posluchačsky přístupnější. Vycházelo od té doby opakovaně asi v 25 reedicích a to pod různými názvy. Takže ať už mělo název Chemin de Terre nebo From Celtic Roots, po případě Celtic Rock, jedná se vždy o tu samou kolekci. Ukázka se jmenuje Ian Morrison Reel.

Z veľmi rozsáhlé diskografie Elena Stivella se pochopitelně velmi těžko vybírají ukázky. Tahle první byla z třetí řadovky z roku 1972. Následovala deska za deskou a když uběhlo 20 let a na světě přibyla další generace posluchačů, už se začalo mluvit o jakési keltské nové vlně, částečně související i s nástupem tzv. World Music. A Stivell pak spolupracuje i s hudebníky, kteří mají blízko spíš k rockové muzice. Namátkou Shane McGowan od Pokes nebo Jim Kerr od Simple Minds. V případě moderně znějícího alba Duar One Earth, čili Jedna země z roku 1998, je Stivellových spoluhráčů docela dlouhá řada. Ve skladbě United Earth One mu je pěveckým partnerem Yosun Dur. A podobných fúzí bretaňské a jiné lidové hudby je na téhle desce povícero.

Helen Stivell a taky Jusun Dur z roku 1998. Podobné široké pojetí keltské hudby a fúze s dalšími styly jsou znakem i další Stivellovy tvorby v posledním období. Platí to i pro nejnovější řadové album Human Celt z roku 2018. Opět je na něm i řada hostů, konkrétně ve skladbě Brezonek Rock. Za chviličku uslyšíme i Boba Geldofa. To bude pro dnešek všechno a já se budu těšit zase na příště. U mikrofonu byl František Vich.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
5: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
6: Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Ahoj, moji milí. Tak nasaďte si klobouky, změna stylu, změna groovu. No jasně, začíná ACX, American Country Express. Pokud tady posloucháte na Koloru, přeci jenom tenhle pořad přijímá ještě Rádio Sázava, Rádio Amerikána. No a na Rádiu Kolor v sobotu v 10, to je právě teď premiéra a živý vysílání. No a taky v neděli ve 20. To je jasná věc, ACX, American Country Express. Zdravím vás, Martin Svátek. 2 hodiny současní country muziky, ale samozřejmě podíváme se i do historie, ale tohle to už je starší věc od Jordana Davise. Krásný poslech.

Killed the Cowboy. On má teďka v současné době v žebříčku v nejhranějších peckách v Americe. Tedy co se týče country muziky, samozřejmě tak má věc Easy to Love. Tu jsem tady taky, já bych řekl, mnohokrát hrál. Tohle je současná věc, současný první místo nejhranější song v Americe. Čtvrtý týden na prvním místě, tohle je Luke Combs. Je rozjetej, je to jasný. Sleepless in a hotel room.

současná jeho věc, která se jmenuje Woman. No a teď je zase nová věc, úplně nová, to jsem v Holiday samozřejmě. V Holiday Edition jsem taky nehrál tuhle věc, ale v ACX rozhodně ne. Propojili se Morgan Wallen a Ella Langley. Tak to jsem teda, takhle rychle jsem to nečekal. To je taková zajímavá věc. Já jsem si koupil nový album od Ellie. To album se jmenuje Dandelion a já jsem ho představoval. Je tam nějakých kolik, myslím, že 17 věcí nebo tak nějak. A asi po dvou týdnech vyšla nová věc od Ellie Langley společně s Morganem Wallenem, která se samozřejmě na tomhle albu vůbec neobjevuje, takže dodatečně vyšla nová verze jejího současného alba, kde už se tedy tahle věc objevuje, tenhle ten duet, takže já jsem si koupil ještě to vydání, kde ten duet nebyl. No, zajímavý věci. Samozřejmě skvělá věc. Mám z toho radost. Tady je Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore. 19. příčka, nejhranější pecka z 0 na 19. A myslím, že to je pěkný.

teďka propojili se nejúspěšnější zpěvák a zpěvačka, co se týče country muziky teď. Myslím, že to docela slušně zabere, už to zabralo vlastně. Tato věc I Can't Love You Anymore, tak to je Ella Langley, Morgan Wallen. No tak aby řekl, paříme, rozjedem to ještě víc. Lily Rose, to je oblíbená věc moje a vy to víte. Hraju často věc, která se jmenuje Of Course I Do.

se prosadila spíš v Kanadě. Do vlastně žebříčku časopisu Billboard v Americe v country muzice se nějak neprotlačila zatím. A je to škoda, tohle ta věc zní hodně dobře. Tohle je Lily Rose, Of Course I Do. Jason Aldean ještě nevydal svoji desku, aspoň pokud vím, ale furt vydává věci. Takže nejdřív možná vydá všechny ty věci ven, pak vydá celý album.

skvělý závěr, co říkáte? No tak já teda upřímně nemám moc rád, že ty interpreti vydají třeba 11 věcí ven, pak vydají album, který má třeba 14-15 věcí, tak to není nějak moc překvápko. No ale doba je prostě jiná a Jason Aldean, tenhle ten single je docela dobrý, i když ta jeho muzika vlastně zní strašně, strašně podobně, ty jeho tracky, vlastně co se hudebně týče, co se hudby týče, fuj, abych se do toho nezamotal. No každopádně zní to hodně stejně, ta muzika, stejný jakoby postupy, tohle, ale ty melodie jsou docela silný a myslím, že tahle ta věc to dokázala, tak to byl Jason. Tak teď je tady trošku klídek, zpěvačka Ashley McBride. Má současný track. Tahle věc se jmenuje What If We...

What If We Don't, se jmenuje ukázka, tohleto je Ashley McBride. Současná věc, docela mě překvapila. No ale možná si budete pamatovat Ashley McBride v duetu se zpěvačkou, která se jmenuje Carly Pearce. To byl taky svýho času number one song v Americe. Tohle ukázka I Never Wanted To Be That Girl. Tohle Carly Pearce, Ashley McBride.

nikdy jsem nechtěla být takováhle holka. I never wanted to be that girl. No tak o problémech ve vztahu zpívali Carly Pearce a Ashley McBride. Tak a teď velká bomba. Tohle je novej Keith Urban, taky Michael McDonald, to mě překvapilo hodně. Ten vokál, ten tam sedí úplně na...

To je Australan, který se jmenuje Keith Urban a taky Michael McDonald, ale Kýse si dáme ještě jednou. Já mám tady jeden takový, on nahrál ještě teďka takový cover, původně z roku 72, možná byste mohli znát tuhle věc. Pustím vám ukázku z toho roku 72, to jsou Seals and Crofts. Znal, ale nevěděl jsem, kdo to zpívá, věc, která se jmenuje Summer Breeze.

pěkná věc, co říkáte, rok 72, to jsou Seals and Crofts. Summer Breeze. Makes me feel fine. No, takhle si s touhle věcí poradil Keith Urban. Summer Breeze, to je cover.

ani se nedivím, ani mě nepřekvapilo, že se ti líbil ten Keith Urban a Michael McDonald, protože to je těžká bomba. To, z toho mám velkou radost. No tak a Jody Messina, tu asi taky znáš. A já teda hraju záměrně, to je věcička z roku 98, album I'm All Right. To byla hodně úspěšná deska a hodně úspěšný singly z tohohle toho alba. Jeden z nich byl právě Stand Beside Me. Ovšem tady tato zpěvačka Jody Messina vydává nový single Don't Let Them Hide. You're beautiful. Já bych ji nepoznal, ale asi je to ona.

ona ještě po roce 98 měla samozřejmě nějakou muziku. Mě to už pak trochu uniklo. A vlastně jsem ji zaslechl až teďka v roce 2026 tady s tou věcí Don't Let Them Hide You're Beautiful. Tak proto bych ji asi úplně ze začátku nepoznal, ale je to tam slyšet, že to je Jody. No tak Jody Messina. Nakladno posílám tuhle věc. Tondo, já myslím, že by se ti mohla líbit tenhle ten duet. Madeline, Marlowe a Dustin.

Madeline, Marlowe, taky Dustin Lynch. No, teď už... To už je závěr první vysílací hodiny ACX. Debutový single pro tohle boje jmenuje se Hunter Hayes. Skvělý country funky groove. Storm Warning.

Storm Warning. Proč mi to nehraje? Proč? Tak jasně, to je první vysílací hodina, za chvilku jsem zpátky, moji milí, teď je pozvánkový break. Tohle byl jinak Hunter Hayes, abych ještě doplnil. No tady za chvilku jsem zpátky, nikam nechoďte, nebo jenom na chvilku, čus.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: Je to tak, moji milí, Radio Color, Color Music Radio, taky Radio Sázava, Radio Americana. No a na Radio Color právě teď v sobotu po 11 hodině, tedy živě, nebo v neděli ve 20 hodin od 20 do 22, to je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek a teď je třeba i Nate Smith. Tato věc, která se jmenuje Rather Be Lonely.

I'd rather be lonely. Taky jedna věc z jeho EPčka, nemoc úspěšná záležitost, ale mně přijde úplně skvělá. To následující věc teď hraju často, myslím, že i v minulý repríze, minulý týden jsem vám ji zahrál. Gary. Já nevím, proč mě to baví, skvělý sound, tyhle ty věci, skvělý kytary.

skvělá věc Dan and Shay, skvělý duo. Předtím to byl Mitchell Tempany na Today. No, tady je nová věc.

Middle of Nowhere se to jmenuje, já to album ještě nemám, ale v příštím týdnu by, příštím víkendu bych vám rád nabídnul poslechu ukázky z tohohle alba. Tohle je moc pěkná věc, kterou jsem vám nabídnul, tak Casey Musgraves. A teď jedna taková balada, country balada, kterou nahrál Hudson Westbrook.

věc. Hudson Westbrook, on měl už předtím jeden hit, který se jmenuje House Again. Mně se to moc nelíbilo, mně to přišlo hrozně utahaný, takový jako víte co, no. A tato věc, on má fakt pěkný hlas, pěkný frázování, jo, je dobrý, tak Hudson, no vidíte. A teď něco pro Marcela, protože Marcel poslouchá a mám radost, protože přeci jenom country muzika, ta teďka hejbe světem, to je moc dobře. A já mám pro tebe jednu takovou věc, která by tě mohla potěšit. Beer Can Fix, to je titul, se to jmenuje. O tom písnička, o tom, že pivo prostě jakoby opraví všechny trhliny na duši a tak dále. O tom zpívají Thomas Rhett a John Party. To se ti možná bude líbit, takový country latino style.

Shooting Memories with Tequila. To jsou Midland. Takový pohled do minulosti, když je to současná věc, jako co se týče soundu, myslím zvuku, tedy. No, tak Midland, Shooting Memories with Tequila.

také Shooting Memories with Tequila. Toto jsou Midland, jejich nová věc, kterou jsem včera objevil. Moc pěkná záležitost. No a od chlastu přijdeme někam jinam. Kam to se uvidí? Jo, jasně. Já jsem si totiž vzpomněl, když jsem slyšel tuhle novou věc, která zní tak jako devadesátkově, vlastně countryově, takhle zněly věci podobně, tedy z 90. let. Tak pojďme si zahrát věc z roku 97, album, který se jmenuje Big Hopes.

0: hezky nezaspívaná věc, no, Phil Vesser.
1: That's right.
0: Yeah. No, teďka můj milý klídeček, hezky pohoda, protože přichází zpěvák, který mu je už 69 let, ale to se netýká týhletý nahrávky, tohleto je stará věc. Kolik? 98, jasně, myslím. Jo, jsem si tím skoro jistý, album The Key, ale Vince Gill vydal teďka novou věc, to mám zahrnout za chvilku, ovšem tohleta věc z roku 98. Takovýmu tomu sobotnímu obědu. If you ever have forever in mind.

pravý klavír, co říkáte? No, úžasný vokál, tenhle ten sameťák, tenhle meďák, který se jmenuje Vince Gill. No tak ono, 69 let, no tak já myslím, že krásný věk. Posuďte sami, jak mu to pořád jde. Tohle je jeho nová věc. Společně s ním taky Lady A, který si kdysi říkali Lady Antebellum. No rozhodně mám radost, má skvělý hlas. Posuďte sami, teď je v rychlejší věci. Tady je Vince Gill, Lady A.

tohle Vince Gill, taky Lady A. Skvělý propojení, moc se to povedlo. No tak pojďme si dát uskupení Lady A, dřív tedy Lady Antebellum. Tohle je taková skočka.

tak, tohle zpěvák měl úspěch hlavně s věcičkou Ordinary. Ne, že bych ho úplně žral tady. A tahle věc mě jako oslovila docela dost. Catch my breath. Předposlední věc ode mě pro vás, tohleto je Alex Warren. No a tady trošku dešťová věc, What's a Little Rain? Má na svědomí zpěvák Ernest. Taková ta balada.

Co trochu deště, tedy dešťová písnička, taková trochu, no, proč ne, tohle je Ernest, současná jeho záležitost, která mi udělala radost. Tohle je závěrečná věc pro ACX, American Country Express, tohle věc What's a Little Rain. Moji milí, moc mě těšilo, hrozně rychle mi to uteklo a doufám, že jsem vám udělal radost tohletou pěknou, já myslím, že s úplně nabušenou country muzikou. Tak uslyšíme se v pondělí, anebo samozřejmě buď takhle, abych to všechno řekl ještě, na rádiu Sázava, na rádiu Amerikána, teď jsem se do toho zamotal, samozřejmě můžete slyšet tohle pořad. No a v sobotu v 10, v neděli ve 20, to je repríza na Color Music rádiu ACX, American Country Express, určitě se v tom všichni dobře vyznáte. No, mějte se krásně a krásný víkend. Čus!

0: Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: Yeah.